Dnes v noci jsem si definitivně ověřil, že nejsem hedonistický jachtař. A loďku nechci vidět minimálně dalších 5 let.